si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol